mýho bedra. Nenazdaj sa, milý, že si ty v širici, že si nájdeš Jovča hozde na ulici. Z večera do rána milovalo Jovča, šejha, šuhaja. Nenazdaj,